0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ty hrajou na tom Kisu.
2: Musím říct, že vám lidi musí zakázat veškerou dovolenou, protože bez vás to rádio vůbec nefunguje.
1: To musíme vrátit vám, bez vás by to rádio přece vůbec nefungovalo.
3: To je pravda.
4: Moc krát vám děkuju a jestli na to pivo nepřijmete tu pozvánku, kterou vám teď tady posílám, tak jste u mě mrtví homolkové.
5: Jsem punker, mám punkovou skupinu, ale na Kiss nedám dopustit. Když chodím do práce nebo jedu autem, nebo mám chvilku čas, hrajem karty, jsme na pivku někde, tak vždycky Kiss, děláte to skvěle.
6: Ale lidi říkali, že vám je jinde.
1: Neruš to.
6: Ale lidi říkali.
1: Kamarádi, hudební dramaturg Kissu právě vyskočil z postele. A jede nás zabít.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Radio Kiss přijede do Ostravy.
1: Už 9. května
2: na Mega Kiss Party.
3: Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend.
0: Two Unlimited. A dalších 9 hvězd nejen 90. let.
4: Vstupenky v prodeji.
5: Info na webu

0: Radio Kiss. To nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop. I'm